0: What'd you say code for?
1: 21, is it?
0: Firestone 727, 7705. Dispatch 1269, traffic.
1: 509, dispatch 5269.
0: For 727.
2: 509, clear both units. William, please.
0: O Street, 47th Avenue, Ocean Charles, Edward, 329, on up with Jake.
1: 3.
3: 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5

0: One AL not conscious of today. Passed away. I think he on himself.
1: Major 2, I thought you could run him.
2: Clearfan, traffic, McDonald's, 3rd Avenue, 12th Peg. 8091, B-Boy, Prairie Silverado.
3: 1327.
0: 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1327. 1